jak jim přišel do Sanoka, 10 dní zaklekano na večeriu, píšel jim s parochom, do mě daleko bylo, i nehodeným se byl vrnutý, bo treba bylo vidomo byti na bohoslužení. Jim si zrobil velio sám. Sám jim si zrobil, to si tam, jaký jsou bobarky jim nalipil, fizou zvaril i tak dále. Sám do sebe jim varil. Bo je celý svět. Vyl jes, dokoli velio sám, dnes po těch dňoch, jak po rokách, těž viduju. Nius jest dochyży velejnu połonnist, po najbich chwarił. Witajte po łazniku, na wy odpowiadał sobie sam. Zo studni zabytoj густу верхнину масло жовте нюз єс, кусав єс зубчик честку зо слеском. Гварив єс отче наш хоч раз не про ухо чоловече, а про душу свою, слухаючу.

0: Tak, toto bol priamy Basável.
1: U nás na Rusnakoch šahvarí tí Basável.
2: Tak.
1: No.
2: Na zdravie.
0: Na zdravie.

0: Čítania zo Sviatého Evanhelia od Mateja. V tým čase Isus uvedel mnoho ľudí, posanovavých i vozdravľavých chvorech. Jak nastal večer, prešli ku ňomu učenik i povili: Toto misce je puste a je už pizna hodena. Rozpust narod, najsoby ide po selách nakúpeti jídla. No Isus im povil: Nemusiať iti, dajte im vojisti. Oni odpovili: Máme tu len 5 chlibiv i 2 ryby. A vin povil: Preneste mi ich tu. Potím nakazal narodu sisti do trava, vzjav 5 chlibiv i 2 ryby, posmotrev na nebo, blahoslovev, lámal i dával chlibu učenekam a učenek narodu. A všetko jili i ponajdali sa. Potím pozberali okrajci, što zistali i nazberali ich 12 polných košiv. A tých, što jili, bolo das 5000 muživ, okrem žen i detej. A Isus takoj popohnal svojich učenikiv, žeby nasili do loďka i speredili jeho na druhej bereh, pok vin rozpustiť narod.
1: Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj.
2: Apostol i evanhelie.

0: Predržaš tih vlastech našich i osem vojinstvi.
1: Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj.
0: Milostivý Gospodi, prosíme ťa za spokoj na celým svieti, zahaj vojnové konflikty na Ukrajini i na druhých miestach sveta. Daj, že by ťa tvoji ľudia mohli

0: Ježiša po tej krvi, no ty by strašnému Bohu. Tu bola doko predležašťa vsím nám, oblahuje i zrevňaj, no koje až do svojej potreby plavajštím, splavaj, potešestujštím, spotešestuj, neduhujušť jej sceli vrátiť žiť les.
1: Blahodatý ju i štedrotami čelovíko ľubijem jedinorodná osena Tvojeho, s ním, že blahosloven jesi,

a vždy, keď na strome zlomili halúsku, házali mi chlapci čerešne za blúsku. Keď boli zvedaví,